Řek, že nebudu psát, jen tak si sednu. Na dvorku budu spát, přestanu mluvit. Nechci se ptát, zůstanu ležet a budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dala už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.